Pirita z Maribora, pazi zdaj fora, roke zrak, vsak jok je podpora.